Vlastne najgodajmice radiu hitove v Plovdiv na stacijalui 4 Semke i Zaum. Z Dvena gore do nr. 34. Z pozície na dolu pak se premesto Taylor Swift zemejky miasto 33. dnes. Tuk za glavie tu je Opalite.